The Twilight Set v ráne na FM-ku koncert. Z pohody ste mohli počuť včera v priamom prenose. Dnes Júliu Kozákovú, Alinu Páš, Aldus Harding, aj Gorillaz popol 11. večer. 1, 2, 3.

0: co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM s Gallagherom.

0: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
1: Are we the last living souls? Are we the last